0: Ty si tam šeptal řeči, že jsem se ten viděl a zvaný...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.